To bolo 5 častí z drobností Wolfganga Amadea Mozarta. Komorný orchester dánskeho rozhlasu viedol Adam Fischer. Na záver Euroklasik Nocturna sa predstaví Salzburger Hof Musik s Wolfgangom Brunnerom v kantáte Bežte pastieri vedno.

té jedné hospodě a neprozradím v které. Je moje srdce křivo vyřezané v židličce, která zbyla. Spíš v opěradle ve dřevěné židli. V takové hospodě, kde občas běsi bydlí. A milenci se o ně opírají. A milenci se o ně opírají.

jednou jsem ho nechal v té hospodě, když na sůl nebylo a já jsem tenkrát spěchal.

0: Otec se jmenoval Peter Rehák, je Slovák. Maminka byla Marie, rozená Glecknerová, byla Rakušanka. Já jsem měl bratra nevlastního, protože maminka byla rozvedená, když se brali, a z prvního manželství měla bratra Vladimíra. On je 30. ročník, čili on je o 8 roku starší než já jsem 38. A koncem roku 38 nebo začátkem 39 se naši přestěhovali vzhledem k těm blížícím se událostem s Německem do Kubrice, odkud táta pocházel, tam si postavili domek. Nový domek zářil bělovou. Byla to samota kus cesty pěšky mezi Kubrou a Kubricí. Parcela byla pod cestou, i ta cesta už tehdy byla zvednutá, takže aby se dostal na úroveň té cesty, aby nebyl utopený, tak se nešlo do země se sklepem a sklep se postavil nad zem, čili to byl betonový spodek ve výši normálního podlaží a na něm teprve se postavil ten cihlový dům. Jinak to byla typická stavba, tehdejší venkovská, mělo to pokoj a mělo to kuchyni a mělo to předsíň a pavlač vzadu do zahrady, do dvora. Záchod byl suchý na dvoře, to bylo naprosto běžné tehdy. Pumpa na dvoře, všecko se nosilo v kýblech. To bylo taky běžné, že na chodbě zpravidla před síní nebo i v kuchyni byla lavička, ve které byly nejběžnější hrnce, nahoře stály dva kýble, každý měl deklík a tam byla pitná voda. A topilo se v kamnech. A měli jsme taky jako všade jinde ten kachlový sporák.
1: Pani Mária Reháková žila do 20 rokov vo Viedni v Rakúsku.
0: Pak pobývala v Brně, zase velké město, a pak přišla do Kubrice, kde neměla vodovod, neměla splachovací záchod a nemohla otočit vypínačem, ale musela si zapalovat petrolejku. No. Každý večer se pucovaly cylindry, jedna petrolejka byla málo na ní, takže se svítilo několika novinama, se to čistilo, ty byly nejlepší. Takže ten obřad toho čistění cylindrů si pamatuju. Táta pocházel z 15 dětí, jak bývalo tedy zvykem, tak 6 jich umřelo, takže dospělosti se dožilo 9. Byly to většinou tety, ty bydlili tam v té Kubrici, takže ta Kubrica to byla vesnice, která měla tedy asi 25-30 čísel a to byly víceméně 3 rodiny, 4 maximálně. Takže jste tam asi moc nerozuměla, asi byla dost nešťastná, ale pak si nechala poslat knížky, začala je študovat a začala pěstovat zeleninu. A co si pamatuju, začala pěstovat rubež. A to už byla věc, kterým tety rozuměli. Začali k ní mít octu, protože máti si nechala poslat násady, třeba to byly kačeny, který jste nepoznala od husy s růstem. A tomu oni rozuměli. Užitek. Užitek. A to byly kačeny skutečně, nevím, co to byla za rasa, ale veliké. Husy jsme neměli, protože neměli holku. Husy se pěstovali tam, kde byly holky, protože to už se začala drápat na peřiny. Už se chystala výbava.

0: Mama povedala, že čo sa stane so mnou, sa stane aj s dieťaťom, ja dieťa nenechám, len tak, že neviem kde. Potom jej poradil nejaký sused, že skúste tuto, pani Reháková, matka tam išla.
1: Cítili naši, že to asi není moc bezpečné, tak táta se s ní vypravil, s pani Levenbajnovou i s dítětem, kam si, myslím, že Bodovka. Byly to Kopanice. A tam ji odmítli taky. Tak se vrátili zase do Kubrice k nám.
0: No a potom sa otec ohlásil, že už teda vie, kde bude ten bunker.
1: Přišel k nám, kde ji tedy našel, manželku s dítětem. A tak se dohodli, že tam nemohli zůstat samozřejmě, i když jsme byli takzvaná samota, ale celá dědina chodila kolem nás z Trenčína a celá dědina chodila kolem nás do Trenčína. To byla jediná cesta. Takže se dohodli s našima, že dítě u nás nechají, že kdyby se nevrátili, kdyby to špatně skončilo s nima, takže naši ji budou adoptovat, že si necháme a odešli.
2: V kalendáři byl dátum 2. september 1944.

0: tak som sa ocitla v tejto rodine u cudzích ľudí, kde som bola skoro 10 mesiacov. Boli tam dvaja chlapci, ktorí ma brali ako, že už budem ich, lebo mamička mala len dve deti ich a chcela dievčatko, no a to sa jej podarilo.
1: Ja si pamatuju kočárku, že som je vodil. Bieželo sa niekam s kamarádama, že jo, tá kočárek sa musel prispôsobiť tej našej rýchlosti, no. Tak sa mi vysypal, no. No tak sa mi pozbíral, oprášil, očistil. Len k tomu, že zrejme nemiela žiadne odřeniny, tak som sa s tým nepochlúbil.
2: A to už bola preč jej maminka?
1: To už byli preč, áno.
2: Čo si ešte pamätáte z toho obdobia, keď bola Zita u vás, okrem toho, že ste ju kočikovali?
1: Všetko takové hlouposti. Ale ako je to odpovídající tomu vieku, preto nejak sa človeku vrôl do pamäti. Ja sa chodil v Kubrici do školy, tam byla jedno třídka. A na kraji Kubrice směrem k nám byl hřbitov, čiže cintorín. No a my sme byli za tým cintorínom asi dalších 300-400 metrů ešte. No a všeobecne bylo známo mezi dětma, že tomu hřbitovi žije smrtka a číhá, jo, aby na někoho mohla skočit do dekolem. A my to brali vážně, ale bylo taky známo, že se bojí hluku. Takže já, když jsem šel ze školy, tak jsem vždycky zpíval a dupal, nebo spíš hulákal, jo. Zpěvem se to možná nazvat nedalo. A ta Zita to slyšela na těch 300 metrů, mě slyšela hulákat a ona byla, když bylo pěkně v kočárku, přikurtovaná na té verandě vzadu. A měla strašnou radost, když jsem šel a vždycky tím kočárkem klátila. Asi pamatuju, že jednou to byl takový klasický osmipérák. Takže tenhle ten osmipérák se rozhoupal se Zitou a ona ho překotila. Vyletěla a zůstala viset na těch šírech. Takže bylo zle, vinili z toho mě, ale já za to nemohl, ona se radovala. A u mě byla sranda, Zita tam byla, mě vozili. U nás totiž byl dost pohyb na té samotě. My jsme byli jediní, kdo měli rádio. Chodil se k nám poslouchat Londýn. Chodili chlapi z celé vesnice, samozřejmě dítě tam bylo, oni to věděli. A navíc ještě táta, abych měl společnost, vyrobil různá lákadla, jako primitivní kolotoč, co si děti sami točej, a houpačka a takové všelaké věci, co ty děti přitahovalo. Ty děti tam za mnou chodívali na ty lákadla, co tatínek vyrobil v podobě těch houpaček. Takže ty samozřejmě holky, nevím jak dneska, ale tehdejší holky desetileté, když viděli mimino, tak do toho kočárku malem za ním vlezli. Houpali, kočíkovali, starali se o něj. Takže ty holky tam chodili i za tou Zitou a taky dostahali z toho kočárku, nebo se oni starali, nebo se tvářili, že se oni starají.
2: Co jste vyvěděli o té Zitě vtedy?
1: Já jsem nevěděl nic. Prostě tam přibyla, oni mě něco usitě řekli, co jsem jako šestileté dítě přijal, akceptoval, já byl nadšený, že mám sestru a tím to končilo. Dál jsem se nezajímal, ale můj bratranec. Si pamatuje ten starší, Štefan Rehák, bývalý důstojník, že neustále jim kladli na srdce rodiče, že o tom nesmějí nikde vyprávať. Zkrátka, že se o tom musí mlčet, takže oni to kupodivu, ty děti, uměli ze mě udržet jazyk za zuby. Věděli to všichni, celém okolí.

0: Když měli by nějaký razie po domech a po vesnicích, tak Zitu pod falešným jménem doslova zašili do trenčanského špitálu. Tam to musel taky vědět minimálně staniční sestra, nebo hlavní, nebo primář, nebo všichni, že to není jen tak. Přišli do toho rizika, vzali si tam, představte si, židovské dítě na černo do špitálu. To je neskutečný. Dneska to tak lidem asi nepřipadá, ale tehdy šlo opravdu o koncentrák nebo o šibenici. Vojáci sa občas pohybovali, tak sa zastavili, načepovali si vodu do polních lahví, koukali něco koupit na jídlo. Protýká, že to byli Němci, jo.
1: Vy si kaj pamätáte, ako k vám chodili?
0: Pamatuj si. Do roku 1944 tam německá armáda běžně nebyla na Slovensku. Ta tam se přesunula až v době Slovenského národního povstání a už tam zůstali. A mě v tom 1945, když se tam hodně pohybovali, to mě bylo 6-7 roku a to už si člověk pamatuje v tom věku. Hlavně kolem vojáků, což nás kluky pochopitelně zajímalo a vzrušovalo. Takže se tam motali a židovské dítě měli pod nosem.
1: U vás byly nějaké razie?
0: Jednou tam vznikl nějaký poplach, Němci šli do Kubrice. A kolem naší chalupy ta silnice ke kyselé vodě mohla být takových 400-500 metrů úplně rovná. Tam bylo od nás vidět. A skutečně nějaká žena k nám přiletěla, oči na vrch hlavy, že Němci jdou brať chlapou na zákopy, ty se kopali protitankové zákopy tam na tom považí a betonovali si ty bloky, ty tam možná ještě dodnes někde se vyskytuje, takové betonové bloky proti tanku. Prostě obrovský betonový špalek, tak 2 metry na 2 metry a do výšky 2 metry, který ležel na zemi, takže ten tank si nehnul, když to nebylo zapuštěné do země. No tak u nás byl synovec vlastně tátu z Petrové Lehoty. Přinesl si k nám obrovský ranec cigaret schovat a nějakou tu, jak se říkalo místně, slopanicu. A ten den ještě jít zpátky na tu Petrovou Lehotu, to bylo podle mě tak 2 hodiny pěšky přes ty kopce. A táta byl doma. No a teď, když přišel ten chýr a koukali z terasy, že skutečně ty Němci tam mašírujou, už tak začali utíkat do toho kopce. Já nevím, co je to napadlo, Němci už byli na dostřel, tak Němci postali kulomet na nožičky a spustili palbu přehradnou a přibyli je k zemi a šli si je vybrat na tu stráň. Hnali je z toho kopce dolů, máti byla podle vyprávění jejího samotného svít zmrtvá neživá strachy, ale pak ji tam nějakým způsobem zaktivizovali, že šla a promluvila s tím velitelem těch vojáků. A to byl zhodou okolností nějaký Rakušák, mladý kluk, a ten velel té rotě. Takže se to vysvětlilo, matka přinesla plnou zástěru těch cigaret, těch krabiček a hned bylo po boji, hned bylo všecko jinak.

0: tom roce 45 se tam utkala nějaká německá a rumunská jednotka. Ta bitka se odehrála kolem naše chalupy, která byla víceméně v centru. Ty Němci tam byli zakopaní nad náma asi 300 metrů na němcovou mrchu a Rumuni u nás přes noc nocovali.
1: Vy jste věděli, že ty Němci jsou tam a máte u vás Rumunov?
0: Oni se tam nějak ubytovali přes noc nebo den předtím. A o tom nikdo nevěděl. A dokonce měli na naší zahradě postavený minomet. Rumuni, myslím, kterým tam stříleli na ty Němce před útokem, jak se to běžně dělá při útoku pěchoty. Rumunové nás poslali do sklepa, ten sklep byl nad zemí. Tam byly takové průzory, ty výbuchy, ty černé balony dýmu si pamatuju, ale ten útok těch vojáků si nepamatuju, myslím, jak běželi do kopce, pak si pamatuju, že tam byli složení nebo štici dolů, někde u domu a pak je teda pohřbili na Kubrickém hřbitově. Tehdy to byl hrob samozřejmě vykopaný, zasypaný, společný a byly tam dva dřevěné kříže. Na jednom byla německá přilba a na druhém sovětská. Ty přilby tam byly tak dlouho, až zrezivěly a spadly.

Víte, co bylo na tom tak s odstupem času nejvíc zajímavé? Že to věděli nejenom všichni z Kubrice, to věděli ze Soblahova, to věděli z Petrovy Lehoty, protože to příbuzenstvo, to je propojené, ty vesnice, aspoň tehdy bylo. Tam to věděli i ty Vrabci na Střeše, že to je nejenom židovské dítě, ale dokonce Levenbajnovo z Trenčína. Nikdo to neudal.

0: 18. júna 1945 si Ignác a Alžbeta Löwenbeinovci pre svoju dcéru prišli.
1: Prišli oba celou tú zimu, 44-45, prežili v díře v zemi. Tí místní, oni to pomohli vykopať niekde v lese, dále od té kopanice, a zásobovali je potravinama. Takže oni sa vrátili v dosti zbidovaném stavu z hlediska zdravotního.
2: Keď som odchádzala, všetci plakali.
1: Určite vím, že mne chybila, že ja sa není zvyknul. Ja som sa chlubil, že mám sestričku, už jenom to meno, takové nezvyklé, Zita. S tím jsem se chlubil, to si pamatuju. Pamatuju si velice zřetelně, jak se mi vysypal z toho kočárku a jak se ona převrátila na té verandě, když to rozhoupala.
2: Tento príbeh bol pre mňa ako jedna rozprávka. Ja som sa dozvedela až v 12 rokoch asi, že tá rozprávka vlastne bola o mne. Rodičia mi pravdu povedali až potom. Dieťa 12-ročné ešte stále dieťa. Ťažko sa vie vžiť do niečoho takého, že ale nič sa nedialo. Rodičia ma mali radi, všetko bolo v poriadku.
0: Vy ste boli tie roky v kontakte so Zitou?
1: Od tej doby proste, co odešla, som ji nevidel. Pán Löwenbein občas u nás prý zarazil, vypili pivo, popovídali, takže byli ve styku. No. On potom zemřel a jeho manželka se odstěhovala, paní Löwenbeinová, do Bratislavy. To bylo všechno, inak ja sa s nima ve styku nebyl.
2: Peter, som vedela, že niekde musí existovať. Niekto mi povedal, že je v Bratislave. No tak som všetkých rehákovcov oslovila, čo som našla telefonicky.
0: S tým volali?
2: Som im volala, že či im nehovorím niečo, moje meno, predstavila som sa, a či nepochádzajú z Kubrice. Nenašla som.
1: Před dva roky som dostal nápad, jestli Dita žije a kde asi je. Pak jsem napsal do pošty pre teba jeden den a na druhý den ráno jsem jel autem a najednou mobil a ženský hlas, slovenský.
2: To bylo také do oběda jedno a hovorím, že já by som rada hovorila s pánom Rehákom. No, že tady. No tak ja som Zita. On bol hotový, hovorí, že promiň, ja musím zastaviť.
1: Tak jsem zastavil. Mne to nejak docvaklo. No tak som sa zaradoval.
2: Sa pýtal, či mám mail, hovorím áno. No tak som mu nadiktovala mail, no a prišiel dlhočizný list.
1: Tak sme sa dohodli, tak sme sa sešli v Břeclavi. To setkání bylo velice, velice milé. Ja ešte si spomínam na jednu roztomilosť. Jako na mňa volala do toho auta a vykala mi. A ja říkam, si to, ale my sme si pred 65 roky týkali, tak neviem, proč sme si teď vykali.
0: Vnímate ju ako koho, tú Zitu? No, kto je to pre vás?
1: Ja som ho tak uvažoval, spíš ako sestra, bych řekl. No, ja som vždycky toužil po sestře. Možná to byl odraz tady, to mne až teď napadlo. Toho v uvozovkách soužití té Zity u nás, ako sourozenců, my si snad obden píšeme po mailu.
0: To je zaujímavé, že v tom istom čase ste sa hľadali.
2: V tom istom čase aj teraz sa stane, že ja mu pošlem mail a tú ranu to príde ten moment. Ešte sa dívam na tie hodiny, že kedy. Ako vlastného brata, keby som objavil, ja som vždy bola sama, lebo moji rodičia si už netrúfli nikdy na druhé dieťa, čo prežili, tak to chápem. Taký úprimný chlapec je z neho, že to ani možno vlastný brat by nebol taký.
0: Začiatkom roka 2014 pán Rehák prevzal za svojich rodičov in memoriam ocenenie spravodlivý medzi národmi. Vy ste to vybavili a stretli ste sa tiež osobne s ním na tomto ocenení. Prečo ste to chceli vôbec vybaviť?
2: Lebo som cítila potrebu, aby tí jeho rodičia, keď sa aj toho nedožili, ale urobili úžasnú vec. Ja som si to brala ako za vlastnú povinnosť, že to musím urobiť.
1: Moji rodičia z tej záchrany si ty nedelali žiadne zásluhy, ani to nikde neprezentovali.
2: Skutočne len to, čo naši chceli, urobili a bolo to nezištné. Nechceli na tom zarobiť, že to dieťa tam mali.
0: Čo si myslíte o vašich rodičoch, že to dokázali takto urobiť?
1: Ja neviem, jestli to bylo takovým humanistickým přístupem u mých rodičů, jak som je znal. Jestli v nich bylo něco v oblasti té křesťanské výchovy, že máti nevím, ale táta byl samozřejmě z katolické rodiny, měl výchovu takovou, jakou ty rodiče byli schopni dát, no tak na náboženství jsem chodil i já, chodili tehdy úplně všichni, ale on to v těch lidech něco nechalo. To, co v nich zůstalo, to vyvolalo nebo přivedlo je k této reakci, si myslím. Jo. Že to nebyla taková doba, kdy ty lidi byli především vychováni k totálnímu sobectví a nezájem o to pro někoho něco obětovat, na to škrk. Dneska je obdivuju tu odvahu, že oni strach měli, přiznali se mně později, že strach měli celou dobu. Kdo by v takové situaci neměl strach, tak česky řečeno s promnutím kecá, že to není možné nemít strach. Tohle je to uznání toho ocenění rodičů. Když se to zrealizovalo, byl jsem za to vděčný, akorát lituju, že se toho rodiče nedožili. Musím říct, že v rodině naší celé rehácké ještě kdo žije, že to bylo skutečně kvitováno velice pozitivně, tady to ocenění. Měl jsem z toho radost a byl jsem samozřejmě na rodiče velice hrdý, protože přemýšlím o tom, kdo by byl ochoten postoupit takové riziko dneska.
2: Čo takému člověku poviete ďakujem a čo som tu? A to je neskutočné, niečo to člověk musí prežiť

0: V relácii s názvom Nová sestrička sme si pripomenuli spravodlivých medzi národmi. Boli nimi
1: Peter Hrehák, byl narozený v roce 1909, on byl mladší než matka. Matka byla Marie, rozená Kleknerová, rozená 1901, ona byla starší.
0: Zachránili
1: Zitu Levenbajnovou, dneska provdanou Kurzovou.

zapomeň a na to, co jsem ti kdy zpíval. Zapomeň na dětské hříčky, nebe, peklo, ráj. Vzpomínej, láska bolí jako tříska, na kříži rabi Jošua umírá.

zapomeň a na to, co jsem ti kdy zpíval. Zapomeň na dětské říčky, nebe, peklo, ráj. Vzpomínej, láska bolí jako tříska, na kříži rabi Jošua umírá.